0: 9 hodín aj 38 minút, ja som vám slúbil, že sa v rámci dnešného rána na FM-ku vyberieme aj do Trenčína, tak poďme teda do Trenčína, kde sa v rámci projektu Na počkanie predstaví performatívna umelkyňa z Rumunska Alexandra Pinči s dielom alebo performancom nazvaným Neviditeľný monument. Viac o umelkyni hovorí už jeden z organizátorov Adam Cvich.
1: Pinči je známa svými prezentáciami na prestižných fórech, ako jsou Benátské Biennale, Tate Modern v Londýně či berlínský Hamburger Bahnhof. Událost bude obohacena účastí 14 předních slovenských a zahraničních performerek a performerů a uvedením unikátní sochařsko-akustické sochy Idofon. Projekt vás tímto zve a bude se na vás těšit.
0: No a na performance sa môžete vybrať vo štvrtok 18. júna do Lesoparku Brezina v Trenčíne o 19. hodine. Samozrejme, srdečne pozývame aj my.